0: 6 minút do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Jan Čepic z Gulova.
2: To pak mi až Božo, myslá si, jako možach krotko do vodrejenia vojny v blízkym vukodže zdúbaja domoj ličeč. Ale runie tak, myslach neličomne ráze v riskantných, vopkadných situáciách. Trochuju, so všice hižo doživíchme, voskočivé situácie, kotre sú derie vyšli. Jako vierivé kšesťan pak myslu, so nie je všetko jenom z Božo abo prípad, ale skerie Bože vedenie abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiky, v kotrež ma z Božo v nezbožu, zavostaje je husto vôboké začuče žakovnosťe. Šo z Božo v živeniu nie je samozrozumlivé. Zavieště můžeš myslič, to mi jak zbožo, ale potom tež dodač, Bohu džak. S tým zjazuješ svoje voloženie s žakovnosťu k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, so by Boh vás škýtal a ve prajíč moli, je der je vyšlo, Bohu džak.
0: Nábožný svůj k dní má dženca na doku a zamovitosti kulovské vosady Jan Čepic.

0: Tja, handuschowa to bie ze sim zaku zwana, a nadzie omne nieszczy wyprzedza jeszcze w odspara zaku zwani, jednacz mięczynu po szestrzych je czas stawać, si myslu, z najmniejsza za niekotrych. Stuž je zajšvih mesacach při letaní z Čugamiencu Nimojo je snáč nou halu vidžal, kotruž su tam tvarili. Tam je závod Meetup nešto viace hač 3 milionu euro investoval. Vulky džil je sam zapvačil, neče 800,5 euro je od kraja Sakska dostal. Včera je závod Nova Hangar Kamiencu votoril a svoje plány za steniščo predstajil. Mirčin Venk bie tam na miestne.
1: No, na 1500 kvadratnych metrach chce závod Pujadva tvarič. Sú to Pujadva s elektrickým motorom, ktorýž môža bez pomoci startovač. Za to je si Meetup prava na hižo existovace modelu kúpil. Jednotlivé džile za ňu tvaria krus vajčenu pola dübelna, džiž má závod svoje sidvo. Kamiencu cedža potom s džilou hotové leta dva montovač. Tukvílu model hišče dále vujívaja, k letu konc leta cedža motorizované Pujadva potom zjeri produkovač.
0: A maja za Kamienc tež hišče dalše plány?
1: Aj, s dobom chce Meetup tu neže 12 metrodový cepelin vujívač, kotrež samostatne leta. S takými cepelinovými trutami môžeš končin z vyšiny vopkeč bovač, napríklad, když chceš milino vody v regióne kontrolovač. Prototyp takého cepelina je včera hižo hangare kružil, a tiež Pujadvo sú praxe, po takým povedce nad letaniščom Kamiencu pokazali.
0: A čo odla je so závod Meetup z Cuba za Kamienc rozsúdil?
1: Za to je jednačel doktor Udo Berthold nedom jacore příčiny nalíčil. Jedna je, zo Kamiencu hižo další závod na automatických trutách sledží. Tohodláž nové Vúžice od Kamienca hač do Vojorec a Zorelca testové areál existuje, kde smedža šelke truty samostatný letač. To je vizo za Vújiče cepelina vážne. Potom by Kamiencu ležonošť napšedajn a nimo toho sú drežďane blízko. To pomáde špytaš fachové personál a kooperacijských partnerov za sledženie.
0: So runej, že personál menoval, keľko ľudí da tam netko dživa a što to za miesto a region rika?
1: No, s aktuálne ciomi přistajenými a perspektívy se nede junu piatnačomi tre závod žaden z vulkých dživodavariu Kamiencu neje a tyž nebudže. Tola vyšší mieščanosta Michael Preuss přiúšim víta, zo so Meetup mieščie zasedli a netko tu za inováciemi sledží. Vún so nádžia, zo to dalších investorov přivábí. Vážne pak tiež je, zo so letaniščo dôvodobne zaviešči, kdež je trebné, kdež je po takým závode a ľudí užívaja. Miesto cešak je na kúždy pat zakovač. Tohodla nové hangar závoda Meetup same za sebe nestejí, ale je druhý z 5 projektov, s ktorými letaniščo rozširieja. K letu ceso tam dalšia letanská šula zamiestnič a maja tam tiež dalšie hangary za privátne letadva nastač.
0: S Mirčinom Venkom som sa rozmúvala, kýž by včera na votoreniu nového hangara závoda Meetup na letanišču v Kamiencu. A ste mi krotko dobedl na sedem. Dobre ranie, tu strobí nás netko Jan Reda z Tu skutkujú.

0: No a tu v rozvosu neskutkujeme vyzajeno šmo rozvosonice, ale tiež ľudky.
1: Ja sem Ľudk Tito, experta za vohakauzva a prizle. Ľudkaj mato, juro, keč bujtaj.
2: Hej, ej, Ľudkaj, bujtaj. To dobitaj si vobladač. Na krome lisa spí hoberský žouty elefant.
3: Što? Elefante tu dola sewa nedawa.
4: A tyś nic żółte.
2: Ale ladaj taj, bunta mirne drima, hoberski elefant. Ojo doha truba wupada skerekaś wopacz.
4: Elefante nimaja dola żane wopacze.
3: Jeho wopacz ci w zemi. Snano spi.
2: He? Toho kadlu si bliže wobladam.
3: Prosu nic, Kito. Što jeli svoju trubu ze zemje vučenja, a tebje...
2: Žaden strach, Mato. Sem spešniši. Tutun huba vupada mučne a pomove.
4: Psst, Ľudkaj. O tam přinže čvůjek ze žoutym naunikom. Skouvaj taj so.
2: Ale čeda. Jo lepší. Opači.
4: Žádná dobrá idea.
3: Ojej, Kito, kečbuj. Monster zbine svoju trubu a ryje so do perše.
2: Opu. Nímale by mi s vůlkými zubami do rytky kusnil. Já jsem se hodně tak ještě k vám aj vokovač mohl.
4: Aha, náš žlutý elefant je bagger. Pomoc čvojekam, když chceš ja například džiru vůřič.
2: Začo da treba ja tajku hubosku džiru? Chceš ja si tam snano bydlinčko vůřič?
4: Ne, Kito, to si nemyslu. Snano kvádu nekajke rove do zimě. Ladaj tola, tamle.
3: Nie, netko tež ještě vůjke vaky. Ja sem preč.
2: Ale Mato, to sú rove. Nicht môžeme kajš po kutbach behať.
3: Ui! Nie, nie. Na koncu nás som tými vakami do zemie kvádu.
4: Haj, Mato má pravie. To je prestrašné, Kito. Poj, když čvôjek bago zase hasne, môžeme si dále rajkať.
2: Terje, potom pak kvádžeme si sami labyrint. Zro, tam na joha, to bude týdom dej.
3: Jenož vůlky žouté elefant nemůže sobu rajkač.
4: Tu mě si hůně tak a tak zase vůsnu.
2: A trubu do peršče zarou, kajž se byl so cilu skovač. Tun mauky, vůlky kadla.

0: Jena bussert mich.
1: Serbski Rozvoz. Povijesce. V studiu Bettina Wenderutova.
2: Dobro ranje. Gmina Kruščice suša k najvyššim komunám Horní Vúžice. To vukadža z aktuálneho atlasa kriminality sakskeje policie. Janek Vúča má nadrobnosti.
3: V přeledže je serbská komuna v přeresku z najnižšej kvotu kriminality zapísaná. Jako příčine menuje policia, zo jedna so poměrne malú gmenu, što je šríka menej anonimity, silná sociálna kontrola a malú opetovarjov otvonka. Kaj z atlasa kriminality dále ukáža, sú neskutky v Horní Vúžice jasne otebírali. Tak sú zastojnice 2025, nieže 11,000 neskutkov registrovali, što ešte nemali 20,000 deliktov abo 6,000% menej, hačište 2024.
2: Nemali 2/3 všech deliktov Horní Vúžice je policia vusledžič moa. Při letanišču Kamjencu maja sovotnětka Pfuja 2 tvarič a samostatně letace Cepeliny vůbivač. Sakský závod Mitep je tam za to včera svoje nůjstí nišče s hangarom, biruami a zamkaněmi voteriu. Aktuálně tam cí osoby za závod dživaja by u letách cedža ličbu na 15 zvyšič. Závod je do nového stejnišča Kamjencu nešto viace hač 3 miliony euro investoval. Niedže 850 euro spěšovania je za to od kraja Sakskeje dostal. Rata Riecach da město Budyšin tukvilu žłobinu za odvodženie dešťovej vody tvarič. Kajž ze zdzielenki sprivinného města Vukadža má žłobina vodu zamierne do zbirnika při starom železniskim nasypie viesť. Tak město Budyšin škyt před vulky vodu polepša. Tvarske dživa maja hač do sreč decembra zakončene byč, projekt pači do romadu niedže 400 000 euro. Rheinze sú tvarske dživa na nedušej starý rodžiny mali zakončené. Závod Zorabia Agrana AG je podlansku roč reaktivizovala, dokelž chce vodnetka po tak menovanom zaurenom systéme dživač. To ríka zo vostanu čelata od národa hač do doroščenie díky závodže. Dotal sú je niedže podra leta do druhého závoda dali. Z dobom vúsmeria so závod ponie na produkciu mloka. Tak zmia Rheinze netko viac hoviadu hač dotal, ličba stupa od aktuálne 400 posta na nešto viace hač 700. Kaj ze závoda ríka, přidatný personál k zastaraniu trebne nie. Pica za hoviada přinže nemale dosponie z 1300 posta hektaru pvorniny závoda. Od piatka pytany 68-letny muž, ktorýhož sú jezorie niže sú pytali, je nebo. Niedzielu popudňu sú muske čivo namakali. Po všem zdaču sú muža ve vodže moce opuščili tak, zo ze svojskie moce nie viace z jezora dočinil. Od piatka bešte policia a vukovanská služba za mužom pytavoj. A to bych upovieště, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Rheinčam va so zbieha a požišo so svunco vudrapa, dženca vysša pšečeny džin, dys a dys nekotre. Močovky vostane pak sucho a to šo při maximálne 25 stopňa.
4: Dále je na našich půjčach a drohách všetko ok, jeli se so to změní, potom spuštěme se vězotěž na vašu pomoc. Písajte nám rady pověst, jeli vůladače něče vyskač, znáno se něče těž vopkat, hači abo kopi. Budeš jen 7400 můžeče zvonič, abo písajte jakéž prajné pověst naši app NDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: Dženca, to sveči žilovje. Znate serbski spisovačel, dramatiker, a zdobom tiž rozvosovnik, Juri Koch svoje dživeče sačine. Madlenka Šočic je jemu k narodninam spakuava, hoj, Darik, je zespirava nekotre dopomnenki a zbožo přeča jeho čitarju.
1: Ako te prvneš, to ješ mi do mysli pišin, že je jeho humor. To je krasne, serbski, kak se von se svojami rajka a se s kajkimi situacijami, že von ton žort, sej vureba, to je krasne. A všetko zase rade poskám napríklad Božur a Knot Knut, ako netko taký paráde príklad za to.
2: Also nedo mi doma zúšim, že knia na urocenu. Tun si mi asi zvuky zauri, to što čitava, da ako si mi moda holca boa. Zonič vo tem, kaj je moda holčec v Česke na gymnáziu, što mu tam všetko doživí. A Karine je to napisane. To je moja prvná dopomnenka, druhá dopomnenka, vezo službne, moje dživo s Jurijom Kochom v lektorače, v nakladnictve. Ja sem tam mila des Božo s ním na dječacích knihách dživač. To by še jedna jara zajímavá zromadne dživo, dokiž si mi a tiež začiš mila za Juri Koch, tiež akceptuje modych, kiž ju osnáno druhé kritizuje, a nie sú so všem celé tak zbožené, než tiež mu napísal. To mám ja tak v pomiatku. Vún ja všetce šíbale písal, vún má jednu jara dobrú srbštinu, ktorúž by ja si pšava, zo tá som od veľa dječí a modestnoch číta.
3: Ja som ja jednu knihu od noho čítala, když je so jedna stavizna z jeho dječarstva, z horkou upisovala, z jedným autom alebo jedným bunkerom, štež bolo, že sa on češko zranil a to je jara veľa úskutkov ve mni. A ja som veselú, že dávajú také spisovačele v plných serboch, ktorýž tako úskutkuje a tako autenticite do kultúry a do toho ľudu přinesú a akož správnosť praja.
4: Hej, rúne nieke voko jeho dživeča sa činien veľa čítapa v serbských novinách ve vúľadku by přinošk a to je ráde čítak a vún na serbskú literatúru zláduje na vúviče serbské riče a hej, také zmyslapone a hej, vúboke hat rot wit na to serbsku rich posieren dollar wat nikotro skuli hat sich schau
5: ha ja des haben wir kein postro jasa jara deret pomniona Julia Kocher Sprinner jako student der dann zum so neben Petro Menkom will die Potsubrime hat mir Julia Koch nam prajo kak mojem mir mer akademie lippe serbs pisac posebet ich Lyriku. To by tiene, a potom mi mili před nekak 10 letami Hamoken ústup, a tam je Juri Koch Sobočino, a to si ja veselbu, musím byť ráno v rozmu, potom všem mili ľubi Jurio.

0: Wuspani, Dobranje.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý let.

0: někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Česač minčino, do nabu vás mich je, ale nětko vinujeme se našemu témovému tudžení.
2: Remeslo dženca a juce. Srbským rozvosu.
1: Remeslo má zvotit, no, šako so přece praj. A já s tom nie je než rúbe remeslo minene, ale vás je bytýž filigrane, ručne dživo. Časnikar je například, te treba je celé mírny ruce, so bychu je než milimetre malke pokazu, aký zatvarili. Jeden Serb, když se na toto povolání zvážil, to je Jakub Zimmermann z Džirje. Před letom jsme je již představili. Tedy by ještě ve vůkupvaniu. A dženca dvě liče pozdíšo, kak je se jeho povolanský půjč vůvil. Dživa ještě sam s tým závodže, to jsme se včera prašili.
3: Ja dživám tu kvílu ještě v glasu, v tým závodže, kde si mě tyž již vůknu. A to je jen relativ vůlký industriový závod, říká milu jara vůlky množstva na časníkách tvárime. A v příchodě, co já pak skýry do remesnického směra hýč, to říká tyž časníky reparovač, staré časníky restaurovač, celé jednore ty viac vodminy mýč.
1: Tak stěli nám to modeserb s neušedným remesnickým povolaním. Miestrujím zatvary Jakub Zimmermann tu kvílu cifruky. Dokud pak je to skýry tajkne, što kajš dživo na masu, vopeta 22-letný pozitivš mištorskú šulu. Přichodže, co se znamená tyž ze samostatník. Ze samostatnič. Časníky pak jsou a vostanu jeho vůlka lubosť, tuto tyž doma romadži. Cevu vůbju pone časníkovo nižoma. Krotký artikel k témě namakáče tyž na naši app MDA Serbia a vyzo tyž na naši internetové straně.
2: Remeslo dženca a juce. Srbským rozvosu.

0: Na, wo warst du, Michi?
1: Serbski Rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Gmina Kruščice sluša k najvyššim komunám Horní Vúžice. To vukadža z aktuálneho atlasa kriminality sakskeje policie. Janek Vúča má nadrobnosće.
3: V přeledže je serbska komuna v přeresku z najnižšej kvotu kriminality zapisana. Jako příčinu jmenuje policia, že jedna so poměrně malou gmenu, štož říká méně anonimity, silná sociálna kontrola a malo opetovario odvonka. Kaj z atlasa kriminality dále ukáža, sú neskutky v Horní Vúžice jasne otebírali. Tak sú zastojnice 2025, nieže 11,400 neskutkov registrovali, što ešte nemali 20,000 deliktov abo 6,3% menej, hač ešte 2024.
2: Nemali 2,6 deliktov Horní Vúžice je policia vúsledžič môa. Při letanišču Kamjencu maja so od nětka pfuja dva tvarič a samostatne letace cepeliny vuvivač. Sakski zavod Mitep je tam za to čera svoje nuesty nišče s hangarom, biruami a zamkarniemi votyriu. Aktualne tam tři osoby za zavod dživaja by u letach cedža ličbu na 15 zvyšič. Zavod je do nového stejniša Kamjencu nešto viace hač 3 miliony euro investoval. Niedže 800-1000 euro spěchovania je za to od kraja Sakskeje dostal. Viace o tom slyšiče bylo našeho vůsovania ještě raz. Rada Riecach, da miesto Budyšin tu kvílu žłobinu za odvodženie dešťoveje vody tvarič. Kajž ze zdzielenky sprivineho miesta Vukadža ma žłobina vodu zamierne do zbirnika při starym železniskim nasype viesť. Tak miesto Budyšin škit před vulky vodu polepša. Tvarske dživa maja hač do sreč decembra zakončene byč. Projekt pfači doromady niedže 400-1000 euro. Rajnce sú tvarske dživa na nedušej starý rodži nimale zakončené. Zavod Zorabia Agrarna AG je podlansku roč reaktivizovala, dokelž chce od nitka po tak menovanom zaurenom systéme dživač. To reka zo vostanu čelata od národa sem hač do doroščenie díky zavodže. Dotal sú je niedže podra leta do druhého zavoda dali. Z dobom vusmeria so ponie na produkciu mloka. Tak zmeja Rajnce nitko viac ovjadu hač dotal, ličba stupa od aktuálne 400 posta na nešto viace hač 700. Kaž se zavoda rika přidatný personál k zastaraniu trebne nie. Pica za ovjada přinže nimale dosponie z 1300 posta hektaru pvorniny zavoda. Od piatka pytany 6-80-letny muž, kotrehož sú jezorie niže sú pytali, je nebo. Nedzielu po pódniu sú muske čivo namakali. Po všem zdaču sú muža ve vodže moci opuščili, tak zo ze svojskej moci nie viace z jezora dočinil. Od piatka bešte policia a vukovanská služba za mužom pytavoj. A to bych upovesče, kiš namakače tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vyscha Jensa, ketro přečelny džin, najrenči tydžin, jaka šupada, žive slibro zalize na 25 stopňu, tu a tam raz mała močoka, ale ostanie cel džin sucho, svunco so smie, a kaž prajne, znano ište rozkupačič.
0: Na počach a na drohách je při tutem krásnym vedrie dále šitko poradku, nech tak ostanie.
1: Serbský rozvoz.
0: Můj se vě zavěseli můj, jeli za nám zdžiliče, jeli za se na půjčách a nádroch něco zmini, jeli za vám tam něco napadně, potom zvolňče Bettinu pod Bettina kotrým číslom.
2: 7400 a budeš jen do toho.
0: A popisat, co nám pověst, či naši app MDR Serbia, či to celé jedno rad a můžete s námi četovat.

So der Menschino, Bonapo, was sie mich hier, ballad nimmer der Protetschki. Pschichotne serbske Blieder, sachske Stolice Dresdenach, der je Dženca, a to večo šestčich, znova v Goldschmier am Tor, Vincent's 20s Pub. Šitze Serbia, Dresdena Vokoline, se ljubje vitani na besado Mačani Reči. Jutze Cioch je zaso Kofi Cioch. Serbskim Museu došako je riad zariadovanju s přednoškami. Protika Moja Vožica ste Dunkruč središču, tutašako vukača z leta 19. a dvaja posta, a je jeden z najvobľubovanejších a najdlie existovacích formátu ľudového nakladníctva domovina. Nasčiovaná protika tá dokumentuje oficiálnu vobrazovú politiku a serbske strategie k sebie zvičneniu. S pomocou analýzy jednotlivých obrazů skýčí přednošk, schvádnošť so vo obrazách vůměněč vo sebě pod hezvom sebě stereotypů Serbů. Referent je dr. Robert Lorenz, vědomostný sobudživačer Serbského instituta. Nětko názemě šako jsou tyž jacere názemské wiki, konstudženě například týža 21. raz v Vázu a v Budeské měščanské bibliotece změlice Prynje názemské čaporové wiki, tam změjane šelako ryše zajímavé věci, od děčacích věců přes samosotověné debienky, keramiku a porclín, přes vůměnstvo a vůměné věci hač k antikskému čapory. Pjatk to bude od džesačích hač do šestčích. A jeli máte tyž vy dalšie termíny za nás, naši svúchario, šako sú vaši hosťo, zdieľte nám je přes našu app MDR Serbia alebo na internetovej strane môžete formulár vupielnič, termín tam stejá taký, kalendár je namolovaný, držte celé jednore a potom sa tyž váš termín tu vozivý.

0: Netko naš program je za ešte nie nimo, krotko na cibel, genauer sem nie netko polad nime najprederas do Kamenca. Štúš je zajšich mesacach při letanišču Kamencu nimo jeho jesnač no halu vidžav, kotruž sú tam natvarili. Tam je zavod Mitep nešto viacač 3 milióna euro investoval. Vulky džel je sam zapfačil. Niečo 800 a po 110 euro je od kraja Sakske je dostal. Včera je zavod nové hangar Kamencu otvoril a svoje plány za stejnišče predstavil. Mirčin Venk je tam na miestne. Mirčine, što chce zavod Mitep v Kamencu na letanišču činiť?
1: No, na 1500 kvadratnych metrach chce zavod Pujadva tvarič. Sú to Pujadva s elektrickým motorom, ktorýž môže bez pomoci startovať. Za to je si Mitep práva na hižo existovace modelu kúpil. Jednotlivé džile za ňu tvária krus vajčenú pola döbelna, džiž má zavod svoje sidvo. Kamencu cedža potom žilo hotové leta dva montovač. Tukvilu model hišče dále vujivaja, k letu konc leta cedža motorizované puja dva potom zjeri produkovač.
0: A maja to za Kamenc tež hišče dalše plány?
1: Aj, s dobom chce Mitep tu neže 12 metrodový cepelin vujivač, kotrež samostatne leta. S takými cepelinovými trutami môžeš končin z vyšiny v obkeč bovač, napríklad, když chceš milino vode v regióne kontrolovač. Prototyp tajko Cepelina je čera hižo hangare kružil, a tiež pujadvo sú praxe, po takým povedce nad letaniščom Kamencu pokazali.
0: A čo odlaje so zavod Mitep z Cua za Kamenc rozsúdžil?
1: Za to je jednačel doktor Udo Berthold nedom jacore příčiny nalíčil. Jedna je, zo Kamencu hižo ďalší zavod na automatických trutách sledží. To odlaž nové Vúžice od Kamenca hač do Vojorec a Zorelca testové areál existuje, kde smedža šelke trute samostatný letač. To je vizo za Vújče Cepelina vážne. Potom by Kamencu ležonošť napšedajn a nimo toho sú drežďane blízko. To pomá, když pýtaš fachový personál a kooperacijských partnerov za sledženie.
0: So rovne išlo personál menoval. Keľko ľudí da tam netko čiva a što to za miesto a region reka?
1: No, s aktuálne ciomi přistajenými a perspektívy se nede juno 15 tre zavod žaden z veľkých dživodavariu Kamencu neje a tyž nebude. Tola vyšší mieščanosta Michael Preuss přiúšim víta, zo so Mitep mieščie zasedli a netko tu za inováciemi sledží. Vún so nádžia, zo to dalších investorov přivábí. Vážne pak tyž je, zo so letanišče dôvodobne zaviešči, kdež je trebné, kdež je po takým zavode a ľudí užívaja. Miesto cešak je na kúždy pat zakovač. Tohodla nové hangar zavoda Mitep same za sebe nestejí, ale je druhý z 5 projektu, s ktorými letanišče rozširieja. K letu ceso tam ďalšia letanská šula zamestnič a maja tam tyž ďalšie hangary za privátne letadva nastač.
0: S Mirčinom Venkom som sa rozmovjala, kýž by včera na otvoreniu nového hangara zavoda Mitep na letanišču Kamencu. A s tým je krotko po cibel, genau som 7 hodin 6 až 40. Serbský rozvoz týždeň sa ráno zase s vami stala z Etinu a Katku. Dobre ráno.

0: 6 minuten on dos mi hier, a tu mam cele ważne wapkadne pokio lube Jack, svianem obši posluchari, gotruše nam to runje z Jillio. Na autodroze smir drež, an pši votjesce hella rau, tam ste vyskač stoje tam dolene štuši, že potekim z smira Vúžica na drežene, a to po až 4 tunech gečbuje pši votjesce hella rau, tam sob vyska stoje kaž prajne tam dolene na tute miestne. A netko, přepodam svoje do Kulova.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Jan Čepic.
2: Topak mi až Božo, myslach si, jako možach krotko do vodrejenia vojny v blízkym vukodže z Dubaja do mojej ličeč. Ale runie tak, myslach neličomne ráze v riskantných, vopkadných situáciách. Trochuju, zo všice hižo doživíchme, voskočive situácie, kotre sú derie vyšli. Jako vierive kšesťan pak myslu, so nie je všetko jenom z Božo, abo prípad, ale skerie Bože vedženie, abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiky, v kotre šma z Božo v nezbožu, zavostaje je husto vúboké začuče žakovnosťe. Šo z Božo v živeniu nie je samozrozumlivé. Zavieště můžeš myslič, to mi jak s Božo, ale potom tež dodač, Bohu žak. S tým zjazuješ svoje voloženie s žakovnosťu k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, so by Boh vás škýtal a ve prajíč moli je derie vyšlo, Bohu žak.
0: Nábožný svoj k nej má dženca na dolku a zamovitosť či kulovské vosady Jan Čepic.

0: Jana Bojevicic.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Gmina Kruščice sluša k najvěstšišim komunám Horní Vúžice. To vukadža z aktuálneho atlasa kriminality sakskeje policie. Janek Vúčer má nadrobnosće.
3: V přeledže je serbska komuna v přeresku z najnižšej kvotu kriminality zapisana. Jako příčinu mienuje policia, zo jedna so poměrne malú gmenu, što je šrika menej anonimity, silná sociálna kontrola a malú opetovarjov otvonka. Kaj z atlasa kriminality dále ukáža, sú neskutky v Horní Vúžice jasne otebírali. Tak sú zastojnice 2025 nieže 11,000 neskutkov registrovali, što ešte nemali 20,000 deliktov abo 6,000% menej, hačište 2024.
2: Nemali 2/3 všich deliktov Horní Vúžice je policia v usledžič môa. Při letanišču Kamencu maja so vodnětka Puja 2 tvarič a samostatne letace Cepeliny vůbývač. Sakský závod MITEP je tam za to včera svoje nové stejnišče s hangarom, bírovami a zamkaniemi otevřil. Aktuálně tam cívo osoby za závod dživaja by u letách cedža ličbu na 15 zvyšič. Závod je do nového stejnišča Kamencu nešto více hač 3 miliony euro investoval. Něče 850 euro spěchovania je za to od kraja Sakskeje dostal. V Ratarjecach dá město Budyšin tukvilu žłobinu za otvodženie dešťoveje vody tvarič. Kajž ze žilenky šprevinného města Vukadža má žłobina vodu zamierne do zbírnika při starým železniským nasype vést. Tak město Budyšin škyt před vůlky vodu polepša. Tvarské dživa maja hač do sreč decembra zakončené byč. Projekt plači dohromady nieže 450 euro. V Rheince sú tvarské dživa na nedušej starý rodži nemale zakončené. Závod Zorabia a Grana AG je podlanskú rodž reaktivizovala, dokelž chce od nitka po tak menovanom zaurenom systéme dživač. To ríka, zo vostanu čelata od národa sem hač do doroščenej deky závodže. Dotal sú je nedže podra leta do druhého závoda dali. Z dobom vusmieria so závod plne na produkciu mloka. Tak zmeja Rheince nitko viac hoviadu hač dotal, ličba stupa od aktuálne 400 posta na nešto viace hač 700. Kajž se závoda ríka přidatný personál k zastaraniu trebne nie. Pica za hoviada pšinže nemale dosponie z 1300 posta hektaru plniny závoda. Od piatka pytany 6-80-letny muž, kotrož sú jezorie nižej sú pytali, je nebo. Nedželu popudňu sú muske čivo namakali. Po všem zdaču sú muža ve vodže moci opuštili, tak zo ze svojskej moci nie viac z jezora dočinil. Od piatka bešte policia a vukovanská služba za mužom pytavoj. A to bych u naše rejnče pověstče, když namákače celý dzień tež na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Slunce se směje a temperatury nás dženca reja. Měnice 25 stopňů dostaneme maximálně. Vostane celý dzień sucho, běhu dňa, potom dosadosti tež mročovka na nebiu, ale šo dohromady rejane čopvy babilečný dzień nás očakuje.
4: Kečpu na autodroze štušie z Vúžice smie Drežďany na A4 popuču. Při otjezdce Hellerau stej vyskač, tam z autobon vyskaja, 100 je tam dovolené. A ještě raz v ospitu na A4 pola otjezdky Hellerau stej vyskač, 100 môžeče tam maximálne ječ, abo smieče tam maximálne ječ, tam vyskaja skedia von.
1: Srbský rozvoz.

0: Dženca, to svedčí žilovie, znáte serbský spisovateľ, dramatiker a vysotýž rozvosovník Juri Koch svoje 90-činy. Madlinka Šočic je jemu k národninám spakuava darik. Mie zezbierava nekotre dopomnenky a zbožo přeče čitariu.
1: Ako ty prvne, što ješ mi domyslí, myslím, že je jeho humor. To je krásne. Serbský, kak se von se svojami rajka a se skajkými situáciami, kde von ten žort, sej vúreba, to je krásne. A všetko zase ráde poskám napríklad Božur a Knot Knut, ako netko taký paráde príklad za to.
2: Also nedom mi doma zúšim, že knia na úrocenu. Tu si mi asi zvúke zaurito, čo čítava, ako si mi a moda holca bola. Zonič, votem, kajen moda holčec, české na gymnáziu, čo mu tam všetko doživí. A Karine je to napísané. To je moja prvná dopomnenka, druhá dopomnenka, vezo službne, moje dživo s Jurijom Kochom v lektoráče, v nakladníctve. Ja som tam mila tez Božo s ním na dječacích knihách dživač. To by še jedna jara zajímavá zromadne dživo, keď si mi a tiež začišme, že Juri Koch tiež akceptuje modych, keď si ho snáno druhé kritizuje, a nie sú zaujím celé tak zbožom, než tiež mu napísal. To mám ja tak v pomiatku. Vún ja všetce šíba napísal, vún má jednu jara dobrú srbštinu, ktorúž by ja si pšava, že tá som od veľa džiči a modest noch číta.
3: Ja som ja jednu knihu od noho čítala, že je so jedna stavizna z jeho džičarstva, z horkou upisovala, z jedným autom alebo jedným bunkerom, čo bolo, že sa on češko zranil a to je jara veľa úskutkov ve mni. A ja som veselú, že dále také spisovateľe úplne serboch, ktoríž tako úskutkuje a tako autenticite do kultúry a do toho ľudu přinesú a akož správnosť praja.
4: Aj rúne neke voko jeho 90-čin jen veľa číta pa vesavských novinách ve vúľadku ve přinošk a to jen ráde číta ka vún na serbskú literatúru zláduje na vúviče serbské riče a aj také zmyslapone a aj vúboke hadrotne víc na tú serbskú rič posie a to ľavot nikotro škúli
5: a
4: cez šepšau.
5: A ja, das haben wir kein Postro, ja, so, ja, der hat um Juna, Julia Kocher, Sprinner, ja, Student, der dann zum Beispiel neben Petrom hinkommen, Bulli, wer Potsubrüme, hat dann mit Juri Koch nach Praio, Kack, Mosem, mit mir, Akadobime, Lippe, Serbste, Pisac, Possebetisch, Lyriko. To wird die eine, aber was man mir liebt, ist, nicht, dass ich da mit Hamburg in Wustub, hat dann mit Juri Koch Sobocino, hat das ja, ja, wer so bo, muss man wieder ran, was man, bei dem Schemedi, Lubi Juria, Debi, Schaudobre, heißt, Wiele z pomožných liet.
1: Šo dobre k národinám a ďakujú za jen celé retomas a celú silu, celú generácie od rekov a rekovkov, kýž nám veselého obrača, všetko ište.
0: Aj to bych ju nikotre dopomnenky na zetkania s Jurijom Kochom a s dobom zbožo přeča jeho čítorku a čítorju k džensnejším 90. národninám. Přichodnú nedželu sú ište v občanišo Jurijej Kochy, jeho tvorbám, skutkám a myslám venujeme. K národninám slúža vezotež národninská štučka a to z jeho pera. Zo je Juri Koch tež spevné texty za rozvoz spísal, to svišiče netko přichodným titulu Ideale, ktorýž spievataj jeho džoka Anja Kochec a Handrich Spitank.

Sibyl Kinajewicz hier. Ideales Monja Svišili Zbera Jurija Kocha, jubilara, kotrž ma dženca dživeče sa te narodnine, spievaše jeho džoka Anja Koche, co to zhromadnie s našim hučným redaktorom Sandriom Špitankom. A tu sú netko naše pokyvy z redakcie Serbského rozhlasa. Gečpu, šitkým drežďanským Serbam, přichodne serbské blido Sakske stolice, devotmier so dženca a to večo šestčich, Tunkruč znova v Gorčmie am Tor, Vincent's Twenties Pub. Šice Serbia, Strežana Vokoline su na Biesadu, Mačerne reči vutrobne vitani. Jutze Cioch, vod mi so dalše zariadovanje v reče Kofi Cioch v Serbskim muzeju. Tam zabiraja so jutze z Proteku, tuta šako je z leta 1902 posta jeden z najvobľubovanejších a najdlie existovacích formátov ľudového nakladníctva domovina. Tam cedža so v tutým zetkaniu Kofi Cioch vo sebe tiež s obrazami z Proteky a serbskými sebie stereotypami zabierač. Referent je dr. Robert Lorenz, vedomostný sobudževačer Serbského instituta. Vaše dječo môžete hač do piatka přizivič za zromadný džín dekanátneho dušepastorstva z Vorklec, a to pod hesvom Stark mach tak. Tam tematizuje všetné situácie dječi a vo sebe to pod hesvom sebevedomé skrúčič. Dávaj za to všelaké termíny, ktorýž sú šie na zemských prúzninách, júnu 10. oktobra, to je sobota, v Nebelčicach, v útoru 10. oktobra v Rajvicach, a sredu 14. oktobra Radvorju. Taký zromadný džin tu zájí so stajnie Cibedl Kináčevič a skončí sa potom popoudňu Cioch. Přizivič môžete kešprajne vaše džičo ište, hač do piatka.

0: Nabožné slovo.
1: Mačenca na roku a zamovitost či kuluský je vosady Jan Čepic.
2: To pak mi a zbožo, myslel si, jako možach krutko do vodrjenja vojny v blízkým vukodže z Dubaja do moj ličeč. Ale runje tak, myslel neličomne ráze v riskantných, vopkadných situáciách. Trochuju, zo všice hižo doživíchme, voskočive situácie, kotre su derje vyšli. Jako viri ve kšesťan pak myslu, so nie je šitko jeno zbožo, abo případ, ale skerje Bože vedženje, abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiki, v kotrež ma zbožo v nezbožu, zavostaje je husto vuboke začuče žagovnosče. Šo zbožo v živenju nie je samozrozumlive. Zavešče môžeš myslič, to mi ja zbožo, ale potom tež dodač, Bohu džak. S tým zjazuješ svoje voloženie žakovnosťu k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, so by Boh vás škýtal a ve prajíč moli je derje vyšlo. Bohu džak.
1: Nabožné slovo k nemi je šedženca Kulučan Jan Čepic na dálku a zamovitosti tamnejšie vosady. 5 minčinu do 9 je, tohle je náš posledný titul džentnýšho rejnšho vysovania. 5 minčinu do 9 potekým netko spíva Daniela Házec, 1000 kruč.

0: Jetzt mir schakes gönnili wettogo, zur druge lusche se müsle war Jurio Kochju, a prätk juja ranich liet, jo wenn sambo rozgronje sniga schnio wjednicu serskiego rozgwasa we ORBs jutu Kaiseroviu, jo to było jedno rozgrono wo weznamie dvojoricnosti, a wetom co to weznamienio we taki małej rice pisasz. A su to drie misli a perspektiva ako teke žinsa ešti se autora płasze.
1: Juri Sitte, gdy kuli raz s našteke ako spisuvašiel oblutoval, až jo se tebe do kolebky položiva serska rec?
2: Nie, ja to nesom oblutoval, dokulaš tak nieco njamžoš. Oblutovaš, toga jo to samske lecbe nicht oblutoval, až vene tak hugleda, ako ven hugleda, už je togo njama to etike žeden zmes. Také něco oblutováš. Což jo do kolebky položené, to ku tebě sluša, a jolic ty něco s tím nic ceníš měš, penga to nic druge neznaní, jako až ty nebekšího ze sobou samým nic ceníš měš. Oblutoval já to nejsem, ale ono jo se mě uvědomilo, až moja rec, když jo ze mnou přišla do kolebky, a když jo také z kolebky ven, ven do světa ze mnou šla, až tož ta rec, jo rec jednoho malého luda, když jo sám rozhodne, a až tož ta rec má svoje slabosti, dokoláž nejo se uvíš mogla tak, ako jo se uvíva, ale zrazom jo se mi uvědomilo, až ja myslím za to, že tu rec něco ceníš, až by dere byl gaby se v nás zdžážava, dokud je to jeden žel ve temně, kaž ja za zdžážanie svoje rece něco cením, pen cením ja za zdžážanie sebe samého něco. Ve běku těch let jo se mi uvědomilo, až ja mám ze svoju recu jednu godnotu, když druhý nemají. Gaž jadnu rec malko luži pojedaju, potom je to jadna žadnostka, to co goniš jadne bogatstvo. Gaž jadnu rec veli luži pojedaju, penju veli luži pojedaju. A s takem je ona rozširjena, a což jo veli nasviše, već což jo veli nasviše, tiki njama tak veliku godnotu. Ja sam menjece, až jadna rec když jo tak malko pojedaná jako naša srbská, má přesto, přes ten unikátný charakter, taky jednu větší hodnotu, jako jedna veliká rec.
1: Co by se stalo, kdyby se tožta vězba k srbské reci rozpacila přes tebe samého abo přes cůzu na moc? Si ty dvěmi o tom přemysloval, co by pon snaž s tebou bylo? Že to nemožné, kato nejo, máme ga dost příkladů, žož jsou se serské lůže od svoje maminy rice odvobrošili, te přiceny jsou byly šakoraky. Co ty taky mu měníš?
2: Jo, také lůže dajo, když někdy od svoje rice, od svoje maminy rice, musíš pan přigoniš, nic věžeš, ale to je jich věc. Gaž veni se za také rozžugnovanie ze sebe samým sú rozsúžili. Za mne by to bylo nieco, až ja stupiom ze sebe ven. To by potom, to by pon bylo tak, ako by ja podľa sebe ešte raz stojal a na sebe gledal. To by bylo jedno rozdvojenie. A mne zdá, až rozdvojenie a gaž, že k tomu ještě voduchné rozdvojenie, jo, jedna forma jedné chorosti můžeš koniš. To gudáš, ten, ak jo v duchu abo v rozumě rozdělone, rozdvojone, ten je šizofréne. To gudáš, on jo raz taky a jo raz taky. A Janjok šizofréne byš, jacu byš objadne ze sobou samým. A togodla se ja přišivo takým rozdvojeniam obaram.
1: Ty rozmysluješ teke o tej druge rece, o tej rece suseda, v kotorej škate teke literaturu píšoš. Veni možo šo ugroniš, pšeto vona jo sobok šacava s vuvišim, to jo teke menine mogih modih autorov. Voni oplutuju to, a što veselski mamini rice, tak njamožoš šikno, tak pisaš a misliš, ako to ve tej mocnejšej nimski rice možoš. Co by ty toštim modim autoram gronil?
2: V serbski rece možeš teke šikno ugroniš se vje, až dajo sfere abo želje naše obšavžitosti, žož v serbski rece se šišče nieco ugronijo a obstaj ten čah, až vjeci to nejo komunikativne. Ja som v tom eseju napríklad tam rozmysloval, kak to je v technickém svieši a tak ďalej. Ale gaž necht svoju riec dere umejo, tak dere až možo ven veni a ze s tými svojami, kenž jomu k dispozícii stoje, akrobatiku ceniš, riecnú akrobatiku, ten možo týke se ve tošti riece dosť dere ugroniš, šiknem tým náležnosťam ako se týke ve nímske, alebo rusojske, alebo engelske rece ugroniš dajú. Týke filozofické myslenia, poušikne, abstraktne filozofické myslenia mogu se ve serbske rece ugroniš. Se vie, až vedpisujú to všetci týke vrt toho, kak dere svoju rec znajúš. Lec se ju ve šuli nauknú, lec se ju dere v šuli nauknu. Lec se potom ešte, ako se ze šuli ven, bol ešte nieco za to cenil. Lec jo ten zájim, ta interesa za tu riec vestava, abo jo to bolo jano nieco, což jo dejavo se v šuli ceniš. Se vie, až to týky vytogo vytvisujo, lec se ty tu riec juž doma mogol. Ako ja casu žišectva ved starejších tu riec svešal. Ľuže, keď ju ved doma neznajú, mogu ju nauknúť. To dajú dosť veľa príkladov, až ľuže sú ve šuli naukli turec a až pozdži mogu lepej mogu raz turec ako te, ak sú doma serbsky uknuli. Možnosť, čo rec nauknúť, dajú dosť. A teke te ľuže, keď sú meniace, až veni ňamgu viecej ve tie rece se ugroniš. Zábednú, až neláže to na tej rece, ale to láže viecej na tých ľužach, kenž tu rec neopkneš, kenž ňamku tak pšavie se ve tej rece ugroniš. Naša rec je všetci ešte komunikácijská rec, to, co groniš, ve tej rece se ľužie dorozmejú. To nie je žena umarła, akademická rec, ktorá sa jano ešte v archívach poveda, alebo v nekakých institútach, žež úco neseže, ani druge záživo nemajú. Naša rec je ešte komunikatívna. A tak druhko, ako je jana rec komunikatívna, možno sa ona také ešte ujívaš.
1: Ty serbsky píšoš, ty nímsky píšoš, ale ty nepřestajíš alebo nepřevožíš. Jadnú riec to ty je druhý je. Ty přeniasoš, ako sám groniš. Co je ten rozdíl?
2: No jo, to jo popšávam jeden kvalitatívny rozdíl. Gledaj raz, gaž ja na nímsky groním. Mein Vater war ein Steinbrucharbeiter. Mhm. A to, što sadu, bedejau njent jaden zuze, grojnmeras, vet nakvarnistva, abo vet jadnogo instituta, uzvolone, postajone, a teke vetnih zapuašone, převožar, do serbskeje rece pšenjasč. Pen by vin byl vezane, na konstrukciju toštije nímskeje sade. A venne by mysal groniš, a môj nán jo byl jaden skavar. To by bylo exaktne. Ale dokulaž se jadna vo mojo obsedstvo, toga je moja sada, ja ga mogu ze svojim obsedstvom ciniš, což ja cu, pen mogu ja toštu nímsku sádu, ty ke přestajíš jenac. Mm-hmm. Ja mogu napríklad goniš, môj nán, jo kúžd žen, doskavy na živo chojížil. Yeah. Což je už něco druge, což něco druge zúraznil a jolic som ja meniace, až to je za mojego citaria lepšie, ako ta predná konstrukcia, pen mogu ja to ceniš. A ja teke se nežaržím teke nic na svoje nímske originále, kaž ja do sánskej rice, do přestajím, abo pšen ja som, ja na sebe samego se nežaržím. Ja ze sobou samým obchádam lichotne a voľne.
1: Nie tak, až přigledujeme, kak se naša sánska rice gubio v dolní Vúžice spešný ako v gorný, dajo se tomu procesu docela zaživaš, co by to kronil?
2: My ga všichni pýtame už věc, ak let žasetky za možnosťami to, što mu procesu zádoraš. My musíme všichni groniš, a my to také vieme, až to, što ten proces nejo se zachopil po vojně. To, što ten proces, jo, jaden proces, kýnč jo už i 1000 let staré. My bývame přece i menšie, ale my nejsme na koncu nic. To je jedno dopoznáši, kenčo vilgin vážne. Ja som gáno jednu básňu písal vo Helgolandži. Ja som tu sliednu sádu pen napísal až Helgoland vúce, až my bývame přece menej, ale žiadne nejsme nic. To, co groniš, až také my nejsme ešte na koncu našeho pytania za možnosťami svoju rec ukovaš. Nedajú žiadny konc tak dvojko, ako nás dajú a ako my našu rec pojedáme. A gab to jano ešte či stábili, alebo ešte menej, pretože nejsme my ešte na koncu svojich múdrosťov.
1: Ty si ve oboma recoma doma, samo píšoš literatúru ve oboma recoma, si ty všesto nekaké škoda by zadorumil?
2: Jo, ja tých ľuží nerozumiem. Ak sú menece, až ich kolie znajú jednu rec, až ono potom múdrejšie, ako až ono znajú dve rece. Každý ľuž, keď znajú veci recov, je múdrejšie, ak ten, ak jano, môže se v jednej rece dorozumieť.
1: Čiže to recka nie sú jano slova, to je také myslenie.
2: To je také myslenie a svet sa vie a veľký český pozdejší prezident a vedobnostník Masaryk Jogoniu ty se tak veľa rázov ľuž, ak veľa recov umieš. Potakem, to je glúpost, čo mogu ja jano groniš. Ja co s tým groniš, až ja nerozumiem tých ľuží, ak sebe myslie, až je lepej, až to gole umie jano jadnú rec. Ja sebe myslím, až veni grieše na svojich samých žišach. Ja nesom z toho ženu škodu miel, a jolico dovolené mogu ja to taký raz groniš. Ja, přesto, až ja umiem sánske a nímske, ja som také nauknú ľaško polskú riec, českú riec, tu ak som také ešte na gymnáziu miel, ja som krádu dere nauknú rusojskú riec. Ja nesom z toho žiadne škody miel. A ja také vesebne, gledajúci na nímskú riec, nesom z toho žiadnu škodu miel. Ja som k máne také svojich nímskych žurnalistických kolego poučiš v ich rece. Ja přeci zase slyšom v rádiu, v televíze a také citám v nímskych cásnikách živné konstrukcie, opacné, ktoréž mne nadpadnú, dokúľaž ja se svojim uchom a se svojim recným rozumom netmákujom, až tam nemžo nieco trefíš.
1: Jo, Juri, ty si písal, ty si užekuješ tvojej mamie, až jo tebe tu rec dáva, ty za tým stojíš.
2: No se vie, až ja za to obstojím.
1: Hučovný žek Juri Koch.

0: Piaritze, Franz Deuse Zetter.
1: Psi puschatle gönnego gatta, jo seje starki. Oko jo meu sve spedobne flatsk. Vetude jo psevije u cevu pwoninu gata. Oko jo gledau geli do jeje velikego mokšego oka. Višnina jo lažava pšetse jošči na samskem miestnje. Vena jo plieva a piva. Nikotare z jeje gavuzov su se z rogožu zjadnošili. Tamne su segali do dvemi, v jasne veže su bili vižeš, abu su se načegovali a pestajali mjatelam. Ej ty, jo vovo starki, ale povožel njejo cevu mec do svojego gvosa. Zavovanje, ve kadarem šio vežel, komu jo myslone, jo leševo pe gvažinje gata. Jo vovo išči raz, nieco mecnej. A vetkvos jo se vrošil z tamnego boka gata. Ovacej njejo se nic stavo. Starki jo gledal rozbužone do vežanego gledatva, a njejo bylo zaprieš, až jo se chapjava rogož gibaš. Tam ma sem, gromaže, ako by se spła za ruky žaržali, kaž kupka luži ve vjasovej gromaže. Teke spijuce je višninoveje krone jo gibanje uhadalo. Tam, žož su gauze do vede štapali, su se tverili vežane kelasa. Rozmier pevečujuce a se zesvabjejuce, ale pšetce ješči mecne dosť, až njejo žedneje njevestosti bylo. Nieco jo se cynilo. Ej ty, jo raknul starki išči raz, sebe vieste, až jo dorozmieše mežne. Jasne muskece gvos jo byl svišaš. Co coś? Pesvuchavo jo se, ako by vete groniar neži ve se kelebajúcich vedových rostlinach sejžel a gat ako lejk užival, ve ktorýmž jo se jogo gvos zmecňoval, aby na dimenzii přivzel, ktorúž jo ako obydlár tamnego media trebal. Nic vesebnego, jo vete gronio starki. Jano krotke rozgrono. Jano rozgrono, jo klinca vos gata. A ve com? Ve tvejom kráľovstvie, jo riaknul stary musky. Ter jedne byš u vás. Svetku to vieš? S bajko. Veríš to bajko? Ve tvejej starobie? V našom casu? Nie je to zakazané? Nie, jo vete groni stare. Zakazané nic, ale co? Vejna jo uderiva. Kto vejo přeživo komu? Bajky přeživo aparátam. A kto dobedňo? Nie viem, jo vete groni stare. Nažijam se až bajky. Uacej bužo nasvejše vestudne. Muž veveže jo se chachal. Jo se přispuchavo, ako by cevu širokost guby zasajžil, aby svejo jasele zúraznil. A guba jo byla široká ako gelný gat. A rezonanca jo nastavava v gelných rumach a naraz jo starkemu bylo, ako by se jomu covavo, ako by pedre mal. Jo se obrošil a slezi njogo jo stojil pedružba. Pedla mopeda. Ten nasvajš bu kazar, tak jo se jomu zdalo, jo južo cevu chyluou byl. Snaž jo ven to byl, kenž jo se smial. Snaž jo ven to rozgronoviat. Niento nejo nic svece jasne bylo. Niento jo deo na šom cviblovaš. Niento jo byla bajka, kenž jo se tak riedne zachopila. Doca sa skencona. Ach ty, jo groni starki. Na kötaru zweispu kažoš? Na tamnu. Jo bete groni muski, fraku a cylindrie. A gabužoš sa enu a mata duce? Jo se dale pšašau. Pedružba jo pšimnu, do nuči koneje kapse fraka, a jo ušegnu z neje cerjene kniglicki. Jo přebierau opjena, a jo skensne gronil, skoro, skoro stej na reže. Obstaram šo k vašej spokojnosti. Veď kšome fraka jo veda kapava. Na škerniach sú vysali gatne rostline. Zelená žaba jo skeceva zesetva mopeda, ako jo moto chopio praskotaš. Musky z tisac raz převeranym oblicom, ktorýž jo se zemské kerše byša rónavo, jo vetiev. Bante sú za ním zaletovali, kaž papier jane ogon plona. Starky jo piekorn stanu. Jo stanu, ako by přece ešte z kšasného spania vecúšoval. Jo cvonky upšestrival, jo samo zeval a se k veže schylil. S veľkým napínaním jo se jomu peraživo s kňackami palcu gavusku višniny přimnuš. Jo starcev krónu do dvimšeje vede. Tak jo lepšie, jo gronil.

0: prejedame ved autora Jurija Kocha. Žince odovao živiš aset lit star. Juri Koch štapja z jego teksto do rano v Užice. Jomu žo veto dokumentirovaš a napijedaš to, což beli, že vo zgubenje domovne, vo znicenje nature a vo opete obchovaš kulturu. Južo NDR-skem casu jo študirovane žurnalist a teatrove vědomnostnik pestarcov s jego tekstami a grašami s knjigvami Hanna, jo tej židoce Šircec Hanna v jego rodnej Sive Horkach staju pomnik, jego grubenrand notizen z leta 2020 gnujúce skiciruju do vejovanie v rogu. Jego luštne žišece knjigve sú se dovele reco přestajili Juri Koch venio nosar šakech myto miasto drugi myta Čišinskiego. My zespominajome nendo nekotare dalšne aspekte z jego živenia.
1: Ako publicist je už obšecej vážny głos dolných Serbov.
2: Mogu napšaudu groniš cas mojego povenského živenia. Som znava Jurija Kocha, som z ním cyniš meva povenský. On jo byl při rozkvasu môj kolega, při domovinie sobu vejova za to serbske hufe dolnej Vúžice. A ja se jogo sebe Belgien cestčím, on jo veliký příklad, cvojeský, žurnalistický, jogo knikve, jogo viele bocnost při písaniu a jogo vojovanie vo žážanie dolnije Vúžice. Co viele uknúva teke od jogo. A nieco vosebne jo redko jo Juri Koch raz jatnogo chvalio, aber jatnu od nás drugich. Ale gáš, pon se morga oba napšaudu na to gjarde byš,
1: kritizoval jo předovšem znícenie serských sú přes udobovanie Brunice. Vesebne jo miu na vecima rogu.
3: Když je to ta písna žrýtva z toho casa ogledam, pen kúšte se na njogo pošigujo. Also, te ľuže nie sú se šikne zverili za Serbu pejadaš, a sú se přeci na Jurija Kocha pošigovali, dokoláš je vn im jan legitimný zastupnik serbského ľuda byl za nich, a klatogo ja wenn wegen wasen rollo grau wenn ja ten thema pop schauen schießen wir im sam na nione porit politik ist der eltenzas a klatog jo ach jo den serski setlinski rum wir bramborski usterwach schitane da jo pop schon jogger sas wuschbar bejagronil
4: ja sam Jurija Kocha deutsche bibliotheke ako Pásnik ako spisovaše ve Gornej a Dolnej Vúžice. A to je všetci viedien zajemno bolo, kak jan se pogibujo ve dvima rycoma ve Gornej a Dolnej Serbšine, kak ven svoje náskonenia z Gornej Vúžice ho pokážo.
1: Ako renomirovaný melar Günther Rechen před 15 letami zgetoval ten portrét, jo Juri Koch sucho skomentiroval, to nie je jo veto, kak necht glida sam na se, ale kak vyže jogo druge.
0: Mysli k živeniu a statkovaniu Julia Kocha, z čo svišali, kvose sú byli rozkvosunica Marion Štencelová, přírodoščita René Šusta, historika Pět Šuman a pejedava jo Maria Likoska-Winklerová. Nice na my, co my jomu žinca gratulírova, štokše druge teke, to cynime net a přitom skonime ešte vici faceto ve toga autora, neperi spiva o Gerald Schön, text z Piera toga narodninária a ja mienim rednejšie špoch napšadu nedajo. Což máme, to máme, ved máme.

0: Jetzt mir schacke es gönnili Wettergott, zur Drogelusche se müsle war Jurio Kochju. A prit gjuja radnich liet, jo wenn sambo rozgronje sniga schnio wjednicu serskiga rozgwasa ve ORBS jutu Kaiseroviju, jo to bovo jedna rozgrona wo weznamje dvojoricnosti, a vetom co to weznamjenio ve taki maujerice pisaš. A suto dreje misli a perspektiva ako teke žinca išti se autora płaše.
1: Juri Sitte, gdy kuli raz s našteke ako spisuvašiel oblutoval, až jo se tebe dokolepki položiva serska rec?
2: Nie, ja to nesom oblutoval, dokulaš tak nieco njamžoš. Oblutovaš, toga jo to samske lecbe nechte voblutoval, až ven tak hugleda, ako ven hugleda. Už je togo njama to etike žeden zmys. Tak něco oblutováš. Což jo do kolebky položeném, to ku tebě sluša, a jolic ty něco s tím nic ceníš měš, penga to nic druge neznaní, jako až ty nebekšil ze sobou samým nic ceníš měš. Oblutoval já to nejsem, ale ono jo se mě uvědomilo, až moja rec, když jo ze mnou přišla do kolebky, a když jo tyke z kolebky ven, ben do světa ze mnou šla, a štož ta rec, jo rec jednoho malého luda, když jo sám rozhodne, a štož ta rec má svoje svábosti, dokoláž nejo se uvíš mogla tak, ako jo se uvíva, ale zrazom jo se mi uvědomilo, až ja myslím za to, že tu rec něco ceníš, až by dery byl gaby se vena zdžážava, dokud je to jeden žel ve temně, kaž ja za zdžážanie svoje rece něco cením, pen cením ja za zdžážanie sebe samego něco. Ve běgu těch let jo se mi uvědomilo, až ja mám ze svoju recu jednu godnotu, když druhý nemají. Gaž jadnu rec malko luži pojedaju, potom je to jadna žádnostka, to co goniš jadne bogatstvo. Gaž jadnu rec veli luži pojedaju, penju veli luži pojedaju. A s takem je ona rozširjena, a což jo veli nasviše, već což jo veli nasviše, tak njama tak veliku godnotu. Ja sam menjece, až jadna rec kenč jo tak malko pojedana, ako naša srpska, ma přes to, přes ten unikátny charakter, tyke jadnu väčšiu godnotu, ako jadna velika rec.
1: Mm-hmm. Co by se stalo, kaby se tož ta väzba k serske rece rozpacila přes tebe samego, abo přes cuzu na moc? Sitte dvimi o tom přemyslovao, co by pon snaž s tebou bylo? Če to nemožne, ka to nijo, máme ga dosť přikvadu, žož sú se serske lužje od svoje maminej rece odvobrošili, te pšicene sú byli šakorake. Co ty takému meniš?
2: Jo, také lužje dajo, kenč nekše od svoje rece, od svoje maminej rece, musíš pan přigoniš, nic viežeš, ale to je ich vec. Gaž veni se za také rozžugnovanie ze sebe samým sú rozsúžili. Za mne by to bylo nieco, až ja stupiom ze sebe ven. To by potom, to by pon bylo tak, ako by ja podľa sebe ešte raz stojal a na sebe gledal. To by bylo jedno rozdvojenie. A mne zdá, až rozdvojenie a gaž, že k tomu ešte voduchné rozdvojenie, jo, jadna forma jadnej chorosti môžeš koniť. To gudáš, ten, ak jo v duchu alebo v rozumie rozdielone, rozdvojone, ten je šizofréne. Mm-hmm. To gudáš, on jo raz taký a jo raz taký. A Janjok šizofréne byš, jacu byš objadne ze sobou samým. A to godla se ja přišivo takým rozdvojeniam obaram.
1: Ty rozmysluješ teke o tej drugej rece, o tej rece suseda, v kotorej škate teke literatúru píšoš. Veni možo šo ugroniš, pšeto vona jo sobok šacava s uvišim, to jo teke menine mogih modih autorov. Voni oplutuju to, a što veselski mamini rice tak njamožoš šikno, tak pisaš a misliš, ako to ve tej mocnejši nimski rice možoš. Co by ty to štym modim autoram gronil?
2: V serbski rice možeš teke šikno ugroniš se vie až dajo sfere abo želje naše obšaužitosti, žož v serbski rice se šišče nieco ugronijo a obstaj ten čach až vieci to nejo komunikatívne. Ja som v tom eseju napríklad tam rozmyslovalo, jak to je v technickém svíši a tak dále. Ale gaž necht svoju riec dere umejo, tak dere až možo ven vení a se s tými svojami, kenž jomu k dispozícii stoje, akrobatiku ceniš, riecnú akrobatiku, ten možo týke se ve tošti riec dosť dere ugroniš, šiknem tým náležnosťam ako se týke ve nímsky, alebo rusojsky, alebo engelsky rece ugroniš dajú. Týke filozofické myslenia, poušekne, abstraktne filozofické myslenia mogu se ve serbsky rece ugroniš. Se vie, až vedpisujú to všetci týke vrt toho, kak dere svoju rec znajúš. Lec se ju ve šuli nauknú, lec se ju dere by šuli nauknu. Lec se potom ešte, ako se ze šuli ven, by ešte nieco za to cenil. Lec jo ten zájim, ta interesa za tu riec vestava, abo jo to bylo jano nieco, což jo dejavo se ve šuli ceniš. Se vie, až to týky vytogo vytvisujo, lec se ty tu riec juž doma mogol. Ako ja casu žišectva ved starejších tu riec svešal. Ľuže, keď ju ved doma neznajú, mogu ju nauknúť. To dajú dosť veľa príkladov, až ľuže sú ve šuli naukli tú riec a až pozdži mogu lepej mogi raz tú riec ako te, ak sú doma serbsky uknuli. Možnosť, čo riec nauknúť, dajú dosť. A teke te ľuže, keď sú meniace, až veni ňamgu viecej ve tej riece se ugroniš. Zábednú, až neláže to na tej rece, ale to láže viecej na tých ľužach, kenž tu rec neobkneže, kenž ňamku tak pšavie se ve tej rece ugroniš. Naša rec je všetci ešte komunikácijská rec, to, co groniš ve tej rece, se ľužie dorozmejú. To nie je žena umarła, akademická rec, ktorá sa jano ešte v archívach poveda, alebo v nekakých institútach, žež úco nesieže a nic druge záživo nemajú. Naša rec je ešte komunikatívna a tak druhko, ako je jana rec komunikatívna, možno sa ona také ešte ujívaš.
1: Ty serbsky píšoš, ty nímsky píšoš, ale ty nepřestajíš alebo nepřevožíš. Jadnú riec to ty je druhý je. Ty přeniasoš, ako sám groníš. Co je ten rozdíl?
2: No jo, to jo popšalom jaden kvalitatívny rozdíl. Gledaj raz, gaž ja na nímsky groním. Mein Vater war ein Steinbrucharbeiter. Mhm. A to, što sadu, bedejau njent jaden zuze, grojnmeras, vet nakvarnistva, abo vet jadnogo instituta, uzvolone, postajone, a teke vetnih zapuašone, převožar, do serske rece pšenjasč. Pen by vin byl vezane, na konstrukciju toštije nímskeje sade. A vinne by mysal groniš, a môj nán jo byl jaden skavar. To by bylo exaktne. Ale dokulaž se jadna vo mojo obsedstvo, toka jo moja sada, ja ga mogu ze svojim obsedstvom ciniš, což ja cu. pen mogu ja toštu nímsku sadu, tyke přestajíš jenac. Ja mogu napríklad goniš, môj nán, jo kúždy žen, doskavy na živo chodíš. Což je už něco druge, což něco druge zúraznil a jolico mňa meniace, až to je za mojego citaria lepšie, ako ta predná konstrukcia, pen mogu ja to ceniš. A ja také se nežaržím také nic na svoje nímske originále, kaž ja do sánskej reci, do přestajím, abo pšen ja som, ja na sebe samego se nežaržím. Ja ze sobou samým obchádam lichotne a voľne.
1: Nie tak, až přigledujeme, kak se naša sánska rec gubio v dolnej Vúžice spešnej ako v gornej, dajo se tomu procesu docela zaživaš, co by to kronil?
2: My ga všichni pýtame už věc, ak let žasetky za možnosťami to, što mu procesu zádoraš. My musíme všichni kroniš, a my to také vieme, až to, što ten proces nejo se zachopil po vojně. To, što ten proces jo jaden proces, kýnč jo už i 1000 let staré. My bývame přece i menšie, ale my nejsme na koncu nic. To je jedno dopoznáši, když je velkým vážný. Já jsem Gano jednu básňu písal o Helgolandě. Já jsem tu slednu sádu napísal, až Helgoland vůdce, až my býváme přece jméni, ale žádně nejsme nic. To, co gróniš, až také my nejsme ještě na koncu našeho pytania za možnosťami svoju rec ukováš. Nedajú žiadny konc tak dvojko, ako nás dajú a ako my našu rec pojedáme. A gab to jano ešte či stábili, alebo ešte mini, nejsme my ešte na koncu svojich múdrosťov.
1: Ty si ve oboma recoma doma, samo píšoš literatúru ve oboma recoma, si ty všesto nekaké škoda by zadorumil.
2: Jo, ja tých ľuží nerozumiem. Ak sú meniece, až ich kolie znajú jednu rec, až ono potom múdrejšie, ako až ono znajú dve rece. Každý ľuž, keď znajú veci recov, je múdrejšie, ak ten, ak jano, môže sa v jednej reci dorozumieť.
1: Čiže to recka nie sú jano slova, to je také myslenie.
2: To je také myslenie a svet sa vie a veľký český pozdejší prezident a vedomnostník Masaryk Jogoniu ty si tak veľa rázov ľuž, ak veľa recov umieš. Potakým, to je hlúposť, čo mogu ja jano groniš. Ja co s tým groniš, až ja nerozumiem tých ľuží, ak si by myslí, až je lepý, až to gole umie jano jadnú rec. Ja si by myslím, až veni grieše na svojich samých žišach. Ja nesom z toho ženu škodu miel, a jolico dovolené mogu ja to taký raz groniš. Ja, přesto, až ja umiem sánske a nímske, ja som také nauknu ľaško polskú rec, českú rec, tu ak som také ešte na gymnázium, ja som krádu dere nauknu rusojskú rec. Ja nesom z toho žiadne škody miel. A ja také vysebne, gledajúci na nímskú rec, nesom z toho žiadnu škodu miel. Ja som kmane také svojich nímskych žurnalistických kolego poučiš v ich rece. Ja přeci zase slyšom v rádiu, v televíze a také citám v nímskych cásnikách živné konstrukcie, opacné, ktoréž mne nadpadnú, dokúľaš ja ze svojim uchom a ze svojim recným rozumom netmákujom, až tam nemžo nieco trefíš.
1: Jo, Juri, ty si písal, ty si užekuješ tvojej mamie, až jo tebe tu rec dáva, ty za tým stojíš.
2: No se vie, až ja za to obstojím.
1: Hučovno žek, Juri Koch.

Gabužoš sa ennu a mata duce, jo se dale pšašau. Pedružba jo pšimnu, do nučiko neje kapse fraka, a jo ušegnu z neje cerjene kniglicki. Jo přebierau opjena, a jo skensne gronil, skoro, skoro stej na ryže. Obstaram šo k vašej spokojnosti. Veď kšome fraka jo veda kapava. Na škerniach sú vysali gatné rostliny. Zelená žaba jo skecova zesetva mopeda, ako jo moto chopil praskotaš. Musky z tisac raz převeraným oblicom, ktorýž jo se zemskej kerše byša rónavo, jo vetjev. Bante sú za ním zaletovali, kaž papier jane ogon plona. Starki jo piekorne stanu. Jo stanu, ako by přece ještě z kšasného spania vecušoval. Jo cvonky upšestrival, jo samo zeval a se k veže schylil. S velikým napinaním jo se jomu peraživo s kňackami palcu gavusku višniny přimnuš. Jo starce kronu do dvimšeje vede. Tak, jo lepje, jo gronil.